Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Bohemilk, farmářské čerstvé plnotučné mléko, 1 litr za 24,90. Madeta 30% Ajdam vážený, 100 gramů za 11,90. Míša zmrzlina vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Orion lentilky Hexatuba vybrané druhy, 28 gramů za 14,90. Jihlavanka espresso nebo kréma intenze, zrnková káva 750 gramů za 269 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách Lay's chips nebo Styx, vybrané druhy za 24,90. Kiry z tvarohu a smetany, vybrané druhy, 100 gramů za 29,90. Kunín, sametový jogurt, vybrané druhy, 150 gramů za 7,90. Krásno, královská šunka, 100 gramů za 18,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Domestos Extended Power, vybrané druhy, 750 ml za 39,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Váhala párky se sýrem 100 gramů za 18,90. Madeta 48% gouda vážená 100 gramů za 14,90. Madeta Lipánek trvanlivé mléko, vybrané druhy 250 ml za 9,90. Nescafé ledová káva, vybrané druhy 250 ml plech za 29,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko smetanový jogurt bílý, velké balení, 380 gramů za 19,90. Sladká tečka sušenky s náplní XXL 144 gramů za 19,90. Dle gusta zelí vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Maršál karibský rum Dublon, půl litru za 199,90. Varoma ocet, 1 litr za 9,90. Power Magic Energy Drink Classic, 250 ml plech za 9,90. Coop Premium, 3vrstvé kuchyňské utěrky, 2x16 metrů v balení za 44,90. Babyland, dětské vlhčené ubrousky, 72 kusů v balení za 21,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hotová jídla vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Lenor Avivaš nebo Perličky vybrané druhy z běžných 99,90 za 79,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy z běžných 12,90 za 9,90. Brev Power Active vybrané druhy 2x 50 gramů v balení z běžných 39,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Javořické párky z Kostelce za 11,90. Krahulecký princ za 24,90. Stejnek štýrská klobása za 19,90. Dle gusta vepřová šunka standardní za 16,90. Leko cikánský šál za 20,90. Mů písecké špekáčky za 14,90. Váhala pečený bochník za 21,90. Krásno šunková klobása za 18,90. Nebo vodňanské kuře kuřecí prsní šunka standardní za 13,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky k oslavám Dne dětí Kinder čokoládě 100 gramů za 39,90, Orion Coco nebo Milena vybrané druhy za 12,90, Štork Nym 2 bombóny vybrané druhy za 14,90, Pedro Pendreky vybrané druhy 80 gramů za 16,90, Rabi Bubble vybrané druhy 0,75 litrů za 57,90. Sladká tečka tyčinka s kokosovou příchutí 100 gramů za 12,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Bohemilk, farmářské čerstvé plnotučné mléko, 1 litr za 24,90. Madeta 30% ajdam vážený, 100 gramů za 11,90. Míša zmrzlina vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Orion lentilky Hexatuba vybrané druhy 28 gramů za 14,90. Jihlavanka espresso nebo kréma intenze, zrnková káva 750 gramů za 269 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Lay's chips nebo Styx, vybrané druhy za 24,90. Kiry z tvarohu a smetany, vybrané druhy, 100 gramů za 29,90. Kunín, sametový jogurt, vybrané druhy, 150 gramů za 7,90. Krásno, královská šunka, 100 gramů za 18,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Domestos Extended Power, vybrané druhy, 750 ml za 39,90. Coop, tady jsme doma.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Váha lapárky se sýrem 100 gramů za 18,90. Madeta 48% gouda vážená 100 gramů za 14,90. Madeta Lipánek trvanlivé mléko, vybrané druhy 250 ml za 9,90. Nescafé ledová káva, vybrané druhy 250 ml plech za 29,90.
2: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko smetanový jogurt bílý, velké balení, 380 gramů za 19,90. Sladká tečka sušenky s náplní XXL, 144 gramů za 19,90. Dle gusta zelí vybrané druhy, 500 gramů za 24,90. Marshall karibský rum Dublon, půl litru za 199,90. Varoma ocet, 1 litr za 9,90. Power Magic Energy Drink Classic, 250 ml plech za 9,90. Coop Premium, 3 vrstvé kuchyňské utěrky, 2x16 metrů v balení za 44,90. Babyland, dětské vlhčené ubrousky, 72 kusů v balení za 21,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hotová jídla vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Lenor Aviváš nebo Perličky, vybrané druhy z běžných 99,90 za 79,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Sladká tečka mražený kornout, vybrané druhy z běžných 12,90 za 9,90. Bref Power Active vybrané druhy 2x 50 gramů v balení z běžných 39,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Javořické párky z Kostelce za 11,90. Krahulecký princ za 24,90. Stejnek štýrská klobása za 19,90. Dle gusta vepřová šunka standardní za 16,90. Leko cikánský šál za 20,90. Mů písecké špekáčky za 14,90. Váhala pečený bochník za 21,90. Krásno šunková klobása za 18,90. Nebo vodňanské kuře kuřecí prsní šunka standardní za 13,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky k oslavám Dne dětí Kinder čokoládě 100 gramů za 39,90, Orion Coco nebo Milena vybrané druhy za 12,90, Štork Nym 2 bombóny vybrané druhy za 14,90, Pedro Pendreky vybrané druhy 80 gramů za 16,90, Rabi Bubble vybrané druhy 0,75 litrů za 57,90. Sladká tečka tyčinka s kokosovou příchutí 100 gramů za 12,90. Coop, všechno dobré.

Už ti není 15 let a znáš i svět. 100 problémů dnes přejdeš legrátskou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

vracíš do dětství. Máš tu, co si budem lhát, i špunt, i drát.

Něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Bohemilk, farmářské čerstvé plnotučné mléko, 1 litr za 24,90. Madeta 30% Ajdam vážený, 100 gramů za 11,90. Míša zmrzlina vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Orion lentilky Hexatuba vybrané druhy, 28 gramů za 14,90. Jihlavanka espresso nebo kréma intenze, zrnková káva, 750 gramů za 269 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Lay's chips nebo Styx, vybrané druhy za 24,90. Kiry z tvarohu a smetany, vybrané druhy, 100 gramů za 29,90. Kunín, sametový jogurt, vybrané druhy, 150 gramů za 7,90. Krásno, královská šunka, 100 gramů za 18,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Domestos Extended Power, vybrané druhy, 750 ml za 39,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Váha lapárky se sýrem 100 gramů za 18,90. Madeta 48% gouda vážená 100 gramů za 14,90. Madeta Lipánek trvanlivé mléko, vybrané druhy 250 ml za 9,90. Nescafé ledová káva, vybrané druhy 250 ml plech za 29,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko smetanový jogurt bílý, velké balení, 380 gramů za 19,90. Sladká tečka sušenky s náplní XXL 144 gramů za 19,90. Dle gusta zelí vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Maršál karibský rum Dublon půl litru za 199,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Power Magic Energy Drink Classic 250 ml plech za 9,90. Coop Premium 3-vrstvé kuchyňské utěrky 2x16 metrů v balení za 44,90. Babyland dětské vlhčené ubrousky 72 kusů v balení za 21,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hotová jídla vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Lenor Avivaš nebo perličky vybrané druhy z běžných 99,90 za 79,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy z běžných 12,90 za 9,90. Brev Power Active vybrané druhy 2x 50 gramů v balení z běžných 39,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Javořické párky z Kostelce za 11,90. Krahulecký princ za 24,90. Stejnek štýrská klobása za 19,90. Dle gusta vepřová šunka standardní za 16,90. Leko cikánský šál za 20,90. Mů písecké špekáčky za 14,90. Váhala pečený bochník za 21,90. Krásno šunková klobása za 18,90. Nebo vodňanské kuře kuřecí prsní šunka standardní za 13,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky k oslavám Dne dětí. Kinder čokoládě 100 gramů za 39,90. Orion, Koko nebo Milena, vybrané druhy za 12,90. Štork, Nym 2, bombóny, vybrané druhy za 14,90. Pedro Pendreky, vybrané druhy, 80 gramů za 16,90. Rabi Bubble, vybrané druhy 0,75 litrů za 57,90. Sladká tečka tyčinka s kokosovou příchutí 100 gramů za 12,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Bohemilk, farmářské čerstvé plnotučné mléko, 1 litr za 24,90. Madeta 30% Ajdam vážený, 100 gramů za 11,90. Míša zmrzlina vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Orion lentilky Hexatuba vybrané druhy 28 gramů za 14,90. Jihlavanka espresso nebo kréma intenze, zrnková káva 750 gramů za 269 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Lay's chips nebo Styx, vybrané druhy za 24,90. Kiry z tvarohu a smetany, vybrané druhy, 100 gramů za 29,90. Kunín, sametový jogurt, vybrané druhy, 150 gramů za 7,90. Krásno, královská šunka, 100 gramů za 18,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Domestos Extended Power, vybrané druhy, 750 ml za 39,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Váhala párky se sýrem 100 gramů za 18,90. Madeta 48% gouda vážená 100 gramů za 14,90. Madeta Lipánek trvanlivé mléko, vybrané druhy 250 ml za 9,90. Nescafé ledová káva, vybrané druhy 250 ml plech za 29,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko smetanový jogurt bílý, velké balení, 380 gramů za 19,90. Sladká tečka sušenky s náplní XXL 144 gramů za 19,90. Dle gusta zelí vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Marshall karibský rum Dublon půl litru za 199,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Power Magic Energy Drink Classic 250 ml plech za 9,90. Coop Premium 3-vrstvé kuchyňské utěrky 2x16 metrů v balení za 44,90. Babyland dětské vlhčené ubrousky 72 kusů v balení za 21,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hotová jídla vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Lenor Aviváš nebo Perličky, vybrané druhy, z běžných 99,90 za 79,90. Kofola, vybrané druhy, 2 litry, z běžných 26,90 za 19,90. Sladká tečka, mražený kornout, vybrané druhy, z běžných 12,90 za 9,90. Brev Power Active, vybrané druhy, 2x 50 gramů v balení, z běžných 39,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Javořické párky z Kostelce za 11,90. Krahulecký princ za 24,90. Stejnek štýrská klobása za 19,90. Dle gusta vepřová šunka standardní za 16,90. Leko cikánský šál za 20,90. Mů písecké špekáčky za 14,90. Váhala pečený bochník za 21,90. Krásno šunková klobása za 18,90. Nebo vodňanské kuře kuřecí prsní šunka standardní za 13,90. Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky k oslavám Dne dětí Kinder čokoládě 100 gramů za 39,90, Orion Coco nebo Milena vybrané druhy za 12,90, Štork Nym 2 bombóny vybrané druhy za 14,90, Pedro Pendreky vybrané druhy 80 gramů za 16,90, Rabi Bubble vybrané druhy 0,75 litrů za 57,90. Sladká tečka tyčinka s kokosovou příchutí 100 gramů za 12,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Bohemilk, farmářské čerstvé plnotučné mléko, 1 litr za 24,90. Madeta 30% ajdam vážený, 100 gramů za 11,90. Míša zmrzlina vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Orion lentilky Hexatuba vybrané druhy 28 gramů za 14,90. Jihlavanka espresso nebo kréma intenze, zrnková káva 750 gramů za 269 korun. Coop, prodejny s Českou.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Lay's chips nebo Styx, vybrané druhy za 24,90. Kiry z tvarohu a smetany, vybrané druhy, 100 gramů za 29,90. Kunín, sametový jogurt, vybrané druhy, 150 gramů za 7,90. Krásno, královská šunka, 100 gramů za 18,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Domestos Extended Power, vybrané druhy, 750 ml za 39,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Váha lapárky se sýrem 100 gramů za 18,90. Madeta 48% gouda vážená 100 gramů za 14,90. Madeta Lipánek trvanlivé mléko, vybrané druhy 250 ml za 9,90. Nescafé ledová káva, vybrané druhy 250 ml plech za 29,90.
1: Coop, všechno dobré.

že půlnoc má svůj vlastní příběh. Spí, když město spí, tak já

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko smetanový jogurt bílý, velké balení, 380 gramů za 19,90. Sladká tečka sušenky s náplní XXL 144 gramů za 19,90. Dle gusta zelí vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Maršál karibský rum Dublon půl litru za 199,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Power Magic Energy Drink Classic 250 ml plech za 9,90. Coop Premium 3-vrstvé kuchyňské utěrky 2x16 metrů v balení za 44,90. Babyland dětské vlhčené ubrousky 72 kusů v balení za 21,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hotová jídla vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Lenor Aviváš nebo Perličky, vybrané druhy z běžných 99,90 za 79,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Sladká tečka mražený kornout, vybrané druhy z běžných 12,90 za 9,90. Brev Power Active vybrané druhy, 2x 50 gramů v balení, z běžných 39,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Javořické párky z Kostelce za 11,90. Krahulecký princ za 24,90. Stejnek štýrská klobása za 19,90. Dle gusta vepřová šunka standardní za 16,90. Leko cikánský šál za 20,90. Mů písecké špekáčky za 14,90. Váhala pečený bochník za 21,90. Krásno šunková klobása za 18,90. Nebo vodňanské kuře kuřecí prsní šunka standardní za 13,90. Kóp. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky k oslavám Dne dětí Kinder čokoládě 100 gramů za 39,90, Orion Coco nebo Milena vybrané druhy za 12,90, Štork Nym 2 bombóny vybrané druhy za 14,90, Pedro Pendreky vybrané druhy 80 gramů za 16,90, Rabi Bubble vybrané druhy 0,75 litrů za 57,90. Sladká tečka tyčinka s kokosovou příchutí 100 gramů za 12,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Bohemilk, farmářské čerstvé plnotučné mléko, 1 litr za 24,90. Madeta 30% Aidam vážený, 100 gramů za 11,90. Míša zmrzlina vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Orion lentilky Hexatuba vybrané druhy, 28 gramů za 14,90. Jihlavanka espresso nebo kréma intenze, zrnková káva 750 gramů za 269 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko smetanový jogurt bílý, velké balení, 380 gramů za 19,90. Sladká tečka sušenky s náplní XXL 144 gramů za 19,90. Dle gusta zelí vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Maršál karibský rum Dublon půl litru za 199,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Power Magic Energy Drink Classic 250 ml plech za 9,90. Coop Premium 3vrstvé kuchyňské utěrky 2x16 metrů v balení za 44,90. Babyland dětské vlhčené ubrousky 72 kusů v balení za 21,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hotová jídla vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Lenor Avivaš nebo Perličky vybrané druhy z běžných 99,90 za 79,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy z běžných 12,90 za 9,90. Brev Power Active vybrané druhy 2x 50 gramů v balení z běžných 39,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Javořické párky z Kostelce za 11,90. Krahulecký princ za 24,90. Stejnek štýrská klobása za 19,90. Dle gusta vepřová šunka standardní za 16,90. Leko cikánský šál za 20,90. Mů písecké špekáčky za 14,90. Váhala pečený bochník za 21,90. Krásno šunková klobása za 18,90. Nebo vodňanské kuře kuřecí prsní šunka standardní za 13,90. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky k oslavám Dne dětí Kinder čokoládě 100 gramů za 39,90. Orion, Coco nebo Milena, vybrané druhy za 12,90. Štork, Nym 2, bombóny, vybrané druhy za 14,90. Pedro Pendreky, vybrané druhy, 80 gramů za 16,90. Rabi Bubble, vybrané druhy 0,75 litrů za 57,90. Sladká tečka tyčinka s kokosovou příchutí, 100 gramů za 12,90. Coop, všechno dobré.
1: Byla to velmi dlouhá noc, vyspěl jak kluk, já

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Bohemilk, farmářské čerstvé plnotučné mléko, 1 litr za 24,90. Madeta 30% ajdam vážený, 100 gramů za 11,90. Míša zmrzlina vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Orion lentilky Hexatuba vybrané druhy 28 gramů za 14,90. Jihlavanka espresso nebo kréma intenze, zrnková káva 750 gramů za 269 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

jak to má bejt. Tak se holka radši seber a pojď se mnou lejt. Já vzdám se ti všeho, jenom ne sám sebe. Z divokých citů mě poleje a zebe. Já rád bych to hrál a stonal jako král. Dneska už to holka ne-

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Lay's chips nebo Styx, vybrané druhy za 24,90. Kiry z tvarohu a smetany, vybrané druhy, 100 gramů za 29,90. Kunín, sametový jogurt, vybrané druhy, 150 gramů za 7,90. Krásno, královská šunka, 100 gramů za 18,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Domestos Extended Power, vybrané druhy, 750 ml za 39,90. Coop, tady jsme doma.

mnoho dní, kdy jsme se znali. Kdo pak může zvážit zklamání, když přišel po

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Váha lapárky se sýrem 100 gramů za 18,90. Madeta 48% gouda vážená 100 gramů za 14,90. Madeta Lipánek trvanlivé mléko, vybrané druhy 250 ml za 9,90. Nescafé ledová káva, vybrané druhy 250 ml plech za 29,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko smetanový jogurt bílý, velké balení, 380 gramů za 19,90. Sladká tečka sušenky s náplní XXL 144 gramů za 19,90. Dle gusta zelí vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Maršál karibský rum Dublon, půl litru za 199,90. Varoma ocet, 1 litr za 9,90. Power Magic Energy Drink Classic, 250 ml plech za 9,90. Coop Premium, 3 vrstvé kuchyňské utěrky, 2x16 metrů v balení za 44,90. Babyland, dětské vlhčené ubrousky, 72 kusů v balení za 21,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hotová jídla vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Lenor Avivaš nebo Perličky vybrané druhy z běžných 99,90 za 79,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy z běžných 12,90 za 9,90. Bref Power Active vybrané druhy 2x 50 gramů v balení z běžných 39,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.
1: Telegram s adresou svět.

0: Sir Indigo.
1: Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky k oslavám Dne dětí Kinder čokoládě 100 gramů za 39,90, Orion Coco nebo Milena vybrané druhy za 12,90, Štork Nym 2 bombóny vybrané druhy za 14,90, Pedro Pendreky vybrané druhy 80 gramů za 16,90, Rabi Bubble vybrané druhy 0,75 litrů za 57,90. Sladká tečka tyčinka s kokosovou příchutí 100 gramů za 12,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Bohemilk, farmářské čerstvé plnotučné mléko, 1 litr za 24,90. Madeta 30% Aidam vážený, 100 gramů za 11,90. Míša zmrzlina vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Orion lentilky Hexatuba vybrané druhy, 28 gramů za 14,90. Jihlavanka espresso nebo kréma intenze, zrnková káva 750 gramů za 269 korun. Coop, prodejny s Českou.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Lay's chips nebo Styx, vybrané druhy za 24,90. Kiry z tvarohu a smetany, vybrané druhy, 100 gramů za 29,90. Kunín, sametový jogurt, vybrané druhy, 150 gramů za 7,90. Krásno, královská šunka, 100 gramů za 18,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Domestos Extended Power, vybrané druhy, 750 ml za 39,90. Coop, tady jsme doma.

velký kornout té, co já mám rád. Slyším slova proroka zpět do divadla do koka. Jednou se vrátím.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Váha lapárky se sýrem 100 gramů za 18,90. Madeta 48% gouda vážená 100 gramů za 14,90. Madeta Lipánek trvanlivé mléko, vybrané druhy 250 ml za 9,90. Nescafé ledová káva, vybrané druhy 250 ml plech za 29,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko smetanový jogurt bílý, velké balení, 380 gramů za 19,90. Sladká tečka sušenky s náplní XXL 144 gramů za 19,90. Dle gusta zelí vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Marshall karibský rum Dublon půl litru za 199,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Power Magic Energy Drink Classic 250 ml plech za 9,90. Coop Premium 3-vrstvé kuchyňské utěrky 2x16 metrů v balení za 44,90. Babyland dětské vlhčené ubrousky 72 kusů v balení za 21,90. Coop, tady jsme!

0: máme signál.
1: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hotová jídla vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Lenor Avivaš nebo perličky vybrané druhy z běžných 99,90 za 79,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy z běžných 12,90 za 9,90. Brev Power Active vybrané druhy 2x 50 gramů v balení z běžných 39,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Javořické párky z Kostelce za 11,90. Krahulecký princ za 24,90. Stejnek štýrská klobása za 19,90. Dle gusta vepřová šunka standardní za 16,90. Leko cikánský šál za 20,90. Mů písecké špekáčky za 14,90. Váhala pečený bochník za 21,90. Krásno šunková klobása za 18,90. Nebo vodňanské kuře kuřecí prsní šunka standardní za 13,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky k oslavám Dne dětí Kinder čokoládě 100 gramů za 39,90, Orion Coco nebo Milena vybrané druhy za 12,90, Štork Nym 2 bombóny vybrané druhy za 14,90, Pedro Pendreky vybrané druhy 80 gramů za 16,90, Rabi Bubble vybrané druhy 0,75 litrů za 57,90. Sladká tečka tyčinka s kokosovou příchutí 100 gramů za 12,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Bohemilk, farmářské čerstvé plnotučné mléko, 1 litr za 24,90. Madeta 30% Aidam vážený, 100 gramů za 11,90. Míša zmrzlina vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Orion lentilky Hexatuba vybrané druhy, 28 gramů za 14,90. Jihlavanka espresso nebo kréma intenze, zrnková káva 750 gramů za 269 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Váhala párky se sýrem 100 gramů za 18,90. Madeta 48% gouda vážená 100 gramů za 14,90. Madeta Lipánek trvanlivé mléko, vybrané druhy 250 ml za 9,90. Nescafé ledová káva, vybrané druhy 250 ml plech za 29,90.
1: Coop, všechno dobré. Pojďte všichni do ní.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko smetanový jogurt bílý, velké balení, 380 gramů za 19,90. Sladká tečka sušenky s náplní XXL 144 gramů za 19,90. Dle gusta zelí vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Maršál karibský rum Dublon, půl litru za 199,90. Varoma ocet, 1 litr za 9,90. Power Magic Energy Drink Classic, 250 ml plech za 9,90. Coop Premium, 3 vrstvé kuchyňské utěrky, 2x16 metrů v balení za 44,90. Babyland, dětské vlhčené ubrousky, 72 kusů v balení za 21,90. Coop, tady jsme doma.

Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hotová jídla vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Lenor Avivaš nebo perličky vybrané druhy z běžných 99,90 za 79,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy z běžných 12,90 za 9,90. Brev Power Active vybrané druhy 2x 50 gramů v balení z běžných 39,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.
1: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě. Nemám jasno v hlavě.

a čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Javořické párky z Kostelce za 11,90. Krahulecký princ za 24,90. Stejnek štýrská klobása za 19,90. Dle gusta vepřová šunka standardní za 16,90. Leko cikánský šál za 20,90. Mů písecké špekáčky za 14,90. Váhala pečený bochník za 21,90. Krásno šunková klobása za 18,90. Nebo vodňanské kuře kuřecí prsní šunka standardní za 13,90. Coop. Všechno dobré.

Ptal jsem starce a ten mi vyprávěl příběh. Příběh o chlapci, který měl krásný dar. Rozdával lidem radost a moudrost. Byl mladý, úspěšný, plný elánu. Lidé ho měli rádi a byl brzy velmi slavný. Měl ale jednu chybu.

Toho starce jsem už nikdy neviděl. Když odešel, ještě mi řekl, nikdy nikomu nevěř a vždycky se spolehej jen sám na sebe. Často jsem pak chodil na místo, kde jsem ho potkal a přemýšlel jsem, proč mi to vlastně všechno vyprávěl. A čím víc jsem na něj myslel, tím víc mi něco říkalo, že ten příběh byl vlastně jeho život. A tím chlapcem...

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky k oslavám Dne dětí Kinder čokoládě 100 gramů za 39,90, Orion Coco nebo Milena vybrané druhy za 12,90, Štork Nym 2 bombóny vybrané druhy za 14,90, Pedro Pendreky vybrané druhy 80 gramů za 16,90, Rabi Bubble vybrané druhy 0,75 litrů za 57,90. Sladká tečka tyčinka s kokosovou příchutí 100 gramů za 12,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Bohemilk, farmářské čerstvé plnotučné mléko, 1 litr za 24,90. Madeta 30% Aidam vážený, 100 gramů za 11,90. Míša zmrzlina vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Orion lentilky Hexatuba vybrané druhy 28 gramů za 14,90. Jihlavanka espresso nebo kréma intenze, zrnková káva 750 gramů za 269 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Lay's chips nebo Styx, vybrané druhy za 24,90. Kiry z tvarohu a smetany, vybrané druhy, 100 gramů za 29,90. Kunín, sametový jogurt, vybrané druhy, 150 gramů za 7,90. Krásno, královská šunka, 100 gramů za 18,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Domestos Extended Power, vybrané druhy, 750 ml za 39,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Váha lapárky se sýrem 100 gramů za 18,90. Madeta 48% gouda vážená 100 gramů za 14,90. Madeta Lipánek trvanlivé mléko, vybrané druhy 250 ml za 9,90. Nescafé ledová káva, vybrané druhy 250 ml plech za 29,90.
1: Coop, všechno dobré.

už druhý veršík začal. Usnul, je to div, už druhý veršík začal.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Javořické párky z Kostelce za 11,90. Krahulecký princ za 24,90. Stejnek štýrská klobása za 19,90. Dle gusta vepřová šunka standardní za 16,90. Leko cikánský šál za 20,90. Mů písecké špekáčky za 14,90. Váhala pečený bochník za 21,90. Krásno šunková klobása za 18,90. Nebo vodňanské kuře kuřecí prsní šunka standardní za 13,90. Kop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky k oslavám Dne dětí Kinder čokoládě 100 gramů za 39,90, Orion Coco nebo Milena vybrané druhy za 12,90, Štork Nym 2 bombóny vybrané druhy za 14,90, Pedro Pendreky vybrané druhy 80 gramů za 16,90, Rabi Bubble vybrané druhy 0,75 litrů za 57,90. Sladká tečka tyčinka s kokosovou příchutí 100 gramů za 12,90. Coop, všechno dobré.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

odpověď, co bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť, vstup

Psal se rok 2017 a svatého Valentína svíral ještě tuhý mráz, když vyjížděl si z Radotína. Z poskytnuté výstrahy věděl si, kam výjezd míří, do obce Zvole u Prahy.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Bohemilk, farmářské čerstvé plnotučné mléko, 1 litr za 24,90. Madeta 30% ajdam vážený, 100 gramů za 11,90. Míša zmrzlina vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Orion lentilky Hexatuba vybrané druhy 28 gramů za 14,90. Jihlavanka espresso nebo kréma intenze, zrnková káva 750 gramů za 269 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Lay's chips nebo Styx, vybrané druhy za 24,90. Kiry z tvarohu a smetany, vybrané druhy, 100 gramů za 29,90. Kunín, sametový jogurt, vybrané druhy, 150 gramů za 7,90. Krásno, královská šunka, 100 gramů za 18,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Domestos Extended Power, vybrané druhy, 750 ml za 39,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Váha lapárky se sýrem 100 gramů za 18,90. Madeta 48% gouda vážená 100 gramů za 14,90. Madeta Lipánek trvanlivé mléko, vybrané druhy 250 ml za 9,90. Nescafé ledová káva, vybrané druhy 250 ml plech za 29,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko smetanový jogurt bílý, velké balení, 380 gramů za 19,90. Sladká tečka sušenky s náplní XXL 144 gramů za 19,90. Dle gusta zelí vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Marshall karibský rum Dublon, půl litru za 199,90. Varoma ocet, 1 litr za 9,90. Power Magic Energy Drink Classic, 250 ml plech za 9,90. Coop Premium, 3vrstvé kuchyňské utěrky, 2x16 metrů v balení za 44,90. Babyland, dětské vlhčené ubrousky, 72 kusů v balení za 21,90. Coop, tady jsme doma.

jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma, a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama tého

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hotová jídla vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Lenor Avivaš nebo perličky vybrané druhy z běžných 99,90 za 79,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy z běžných 12,90 za 9,90. Brev Power Active vybrané druhy 2x 50 gramů v balení z běžných 39,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Javořické párky z Kostelce za 11,90. Krahulecký princ za 24,90. Stejnek štýrská klobása za 19,90. Dle gusta vepřová šunka standardní za 16,90. Leko cikánský šál za 20,90. Mů písecké špekáčky za 14,90. Váhala pečený bochník za 21,90. Krásno šunková klobása za 18,90. Nebo vodňanské kuře kuřecí prsní šunka standardní za 13,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky k oslavám Dne dětí Kinder čokoládě 100 gramů za 39,90. Orion Coco nebo Milena, vybrané druhy za 12,90. Štork Nym 2 bombóny, vybrané druhy za 14,90. Pedro Pendreky, vybrané druhy 80 gramů za 16,90. Rabi Bubble, vybrané druhy 0,75 litrů za 57,90. Sladká tečka tyčinka s kokosovou příchutí 100 gramů za 12,90. Coop, všechno dobré.

0: nás tří.
1: Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách Lay's chips nebo Styx, vybrané druhy za 24,90. Kiry z tvarohu a smetany, vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Kunín, sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Krásno, královská šunka 100 gramů za 18,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Domestos Extended Power, vybrané druhy 750 ml za 39,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Váha lapárky se sýrem 100 gramů za 18,90. Madeta 48% gouda vážená 100 gramů za 14,90. Madeta Lipánek trvanlivé mléko, vybrané druhy 250 ml za 9,90. Nescafé ledová káva, vybrané druhy 250 ml plech za 29,90.
1: Coop, všechno dobré. Přes

0: zasažen.
1: Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko smetanový jogurt bílý, velké balení, 380 gramů za 19,90. Sladká tečka sušenky s náplní XXL 144 gramů za 19,90. Dle gusta zelí vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Maršál karibský rum Dublon, půl litru za 199,90. Varoma ocet, 1 litr za 9,90. Power Magic Energy Drink Classic, 250 ml plech za 9,90. Coop Premium, 3 vrstvé kuchyňské utěrky, 2x16 metrů v balení za 44,90. Babyland, dětské vlhčené ubrousky, 72 kusů v balení za 21,90. Coop, tady jsme doma.
2: Americe je blaze, bohužel ale poněkud

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hotová jídla vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Lenor Aviváš nebo Perličky, vybrané druhy z běžných 99,90 za 79,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Sladká tečka mražený kornout, vybrané druhy z běžných 12,90 za 9,90. Brev Power Active vybrané druhy, 2x 50 gramů v balení, z běžných 39,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Javořické párky z Kostelce za 11,90. Krahulecký princ za 24,90. Stejnek štýrská klobása za 19,90. Dle gusta vepřová šunka standardní za 16,90. Leko cikánský šál za 20,90. Mů písecké špekáčky za 14,90. Váhala pečený bochník za 21,90. Krásno šunková klobása za 18,90. Nebo vodňanské kuře kuřecí prsní šunka standardní za 13,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky k oslavám Dne dětí Kinder čokoláte 100 gramů za 39,90, Orion Coco nebo Milena vybrané druhy za 12,90, Štork Nym 2 bombóny vybrané druhy za 14,90, Pedro Pendreky vybrané druhy 80 gramů za 16,90, Rabi Bubble vybrané druhy 0,75 litrů za 57,90. Sladká tečka tyčinka s kokosovou příchutí 100 gramů za 12,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Bohemilk, farmářské čerstvé plnotučné mléko, 1 litr za 24,90. Madeta 30% Aidam vážený, 100 gramů za 11,90. Míša zmrzlina vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Orion lentilky Hexatuba vybrané druhy 28 gramů za 14,90. Jihlavanka espresso nebo kréma intenze, zrnková káva 750 gramů za 269 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Lay's chips nebo Styx, vybrané druhy za 24,90. Kiry z tvarohu a smetany, vybrané druhy, 100 gramů za 29,90. Kunín, sametový jogurt, vybrané druhy, 150 gramů za 7,90. Krásno, královská šunka, 100 gramů za 18,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Domestos Extended Power, vybrané druhy, 750 ml za 39,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Váha lapárky se sýrem 100 gramů za 18,90. Madeta 48% gouda vážená 100 gramů za 14,90. Madeta Lipánek trvanlivé mléko, vybrané druhy 250 ml za 9,90. Nescafé ledová káva, vybrané druhy 250 ml plech za 29,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko smetanový jogurt bílý, velké balení, 380 gramů za 19,90. Sladká tečka sušenky s náplní XXL 144 gramů za 19,90. Dle gusta zelí vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Marshall karibský rum Dublon půl litru za 199,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Power Magic Energy Drink Classic 250 ml plech za 9,90. Coop Premium 3-vrstvé kuchyňské utěrky 2x16 metrů v balení za 44,90. Babyland dětské vlhčené ubrousky 72 kusů v balení za 21,90. Coop, tady jsme doma.
1: Právě teď letí píseň do prodejny Coop Tip v Libušíně. Přejeme hezký poslech.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hotová jídla vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Lenor Avivaš nebo Perličky vybrané druhy z běžných 99,90 za 79,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy z běžných 12,90 za 9,90. Brev Power Active vybrané druhy 2x 50 gramů v balení z běžných 39,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

možný cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání.

přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: si to sama. Seber si to sama. Přeber si to sama.
1: Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Javořické párky z Kostelce za 11,90. Krahulecký princ za 24,90. Stejnek štýrská klobása za 19,90. Dle gusta vepřová šunka standardní za 16,90. Leko cikánský šál za 20,90. Mů písecké špekáčky za 14,90. Váhala pečený bochník za 21,90. Krásno šunková klobása za 18,90. Nebo vodňanské kuře kuřecí prsní šunka standardní za 13,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky k oslavám Dne dětí Kinder čokoládě 100 gramů za 39,90, Orion Coco nebo Milena vybrané druhy za 12,90, Štork Nym 2 bombóny vybrané druhy za 14,90, Pedro Pendreky vybrané druhy 80 gramů za 16,90, Rabi Bubble vybrané druhy 0,75 litrů za 57,90. Sladká tečka tyčinka s kokosovou příchutí 100 gramů za 12,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Bohemilk, farmářské čerstvé plnotučné mléko, 1 litr za 24,90. Madeta 30% Ajdam vážený, 100 gramů za 11,90. Míša zmrzlina vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Orion lentilky Hexatuba vybrané druhy 28 gramů za 14,90. Jihlavanka espresso nebo kréma intenze, zrnková káva 750 gramů za 269 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

peníze. Penízky, vy moji zlatí trahouškové. Vzali mi vás, jste pryč. A pryč je má opora, má útěk a má radost. Pro mě je všemu konec, nemám už, co bych na tomto světě pohledával. Bez vás nemohu žít, to je hotová věc, prostě nemohu, umírám.

0: Šarm bez lesku.
1: Jste něco.
0: Pláč bez lesku.
1: Co to je za shromáždění lidu? Ať se podívá.
0: Bez potlesku.
1: Ať se podívá. Není to člověk, aby ho neměl v podezření.
0: Měl bych se vzdálit.
1: Nik vidím to, co mě okrát.
0: Smíte se smát. Měl jsem to vzdát. Než takhle hrát. A řádně se spálit. Chtěl jsem vám hrát. Chtěl jsem vám hrát. Zas jednou hrát.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Lay's chips nebo Styx, vybrané druhy za 24,90. Kiry z tvarohu a smetany, vybrané druhy, 100 gramů za 29,90. Kunín, sametový jogurt, vybrané druhy, 150 gramů za 7,90. Krásno, královská šunka, 100 gramů za 18,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Domestos Extended Power, vybrané druhy, 750 ml za 39,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Váhala párky se sýrem 100 gramů za 18,90. Madeta 48% gouda vážená 100 gramů za 14,90. Madeta Lipánek trvanlivé mléko, vybrané druhy 250 ml za 9,90. Nescafé ledová káva, vybrané druhy 250 ml plech za 29,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko smetanový jogurt bílý, velké balení, 380 gramů za 19,90. Sladká tečka sušenky s náplní XXL 144 gramů za 19,90. Dle gusta zelí vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Marshall karibský rum Dublon, půl litru za 199,90. Varoma ocet, 1 litr za 9,90. Power Magic Energy Drink Classic, 250 ml plech za 9,90. Coop Premium, 3 vrstvé kuchyňské utěrky, 2x16 metrů v balení za 44,90. Babyland, dětské vlhčené ubrousky, 72 kusů v balení za 21,90. Coop, tady jsme doma.

nebo co mají vlastně v Mexiku, kde je ten chlápek s foťákem, měl tě fotit čert ho vem.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Javořické párky z Kostelce za 11,90. Krahulecký princ za 24,90. Stejnek štýrská klobása za 19,90. Dle gusta vepřová šunka standardní za 16,90. Leko cikánský šál za 20,90. Mů písecké špekáčky za 14,90. Váhala pečený bochník za 21,90. Krásno šunková klobása za 18,90. Nebo vodňanské kuře kuřecí prsní šunka standardní za 13,90. Coop. Všechno dobré.

to do ohně dám. Tak pojď, zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: ti dám.
1: Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky k oslavám Dne dětí Kinder čokoládě 100 gramů za 39,90. Orion, Coco nebo Milena, vybrané druhy za 12,90. Štork, Nym 2, bombóny, vybrané druhy za 14,90. Pedro Pendreky, vybrané druhy, 80 gramů za 16,90. Rabi Bubble, vybrané druhy 0,75 litrů za 57,90. Sladká tečka tyčinka s kokosovou příchutí, 100 gramů za 12,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Bohemilk, farmářské čerstvé plnotučné mléko, 1 litr za 24,90. Madeta 30% Aidam vážený, 100 gramů za 11,90. Míša zmrzlina vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Orion lentilky Hexatuba vybrané druhy 28 gramů za 14,90. Jihlavanka espresso nebo kréma intenze, zrnková káva 750 gramů za 269 korun. Coop, prodejny z Česka.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Lay's chips nebo Styx, vybrané druhy za 24,90. Kiry z tvarohu a smetany, vybrané druhy, 100 gramů za 29,90. Kunín, sametový jogurt, vybrané druhy, 150 gramů za 7,90. Krásno, královská šunka, 100 gramů za 18,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Domestos Extended Power, vybrané druhy, 750 ml za 39,90. Coop, tady jsme doma.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Váha lapárky se sýrem 100 gramů za 18,90. Madeta 48% gouda vážená 100 gramů za 14,90. Madeta Lipánek trvanlivé mléko, vybrané druhy 250 ml za 9,90. Nescafé ledová káva, vybrané druhy 250 ml plech za 29,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko smetanový jogurt bílý, velké balení, 380 gramů za 19,90. Sladká tečka sušenky s náplní XXL 144 gramů za 19,90. Dle gusta zelí vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Marshall karibský rum Dublon, půl litru za 199,90. Varoma ocet, 1 litr za 9,90. Power Magic Energy Drink Classic, 250 ml plech za 9,90. Coop Premium, 3vrstvé kuchyňské utěrky, 2x16 metrů v balení za 44,90. Babyland, dětské vlhčené ubrousky, 72 kusů v balení za 21,90. Coop, tady jsme doma.

brkle sváteční šaty, dřeva spocený tváře. Dobře vím, co se bude dít, vík už se v ohradě spíná, kdo chce, ten může jít.

šaty, oči jako dvě studny, smoučil jsem strnou od lidí, jsem jak ta zahrada stina, kdo chce, ať mi závidí, ha! Já si dám sklenici,

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hotová jídla vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Lenor Aviváš nebo Perličky, vybrané druhy z běžných 99,90 za 79,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Sladká tečka mražený kornout, vybrané druhy z běžných 12,90 za 9,90. Brev Power Active vybrané druhy, 2x 50 gramů v balení, z běžných 39,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny z Česka.

got

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Javořické párky z Kostelce za 11,90. Krahulecký princ za 24,90. Javořické párky z Kostelce za 11,90. Krahulecký princ za 24,90. Stejnek štýrská klobása.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky k oslavám Dne dětí Kinder čokoládě 100 gramů za 39,90. Orion Coco nebo Milena, vybrané druhy za 12,90. Štork Nym 2 bombóny, vybrané druhy za 14,90. Pedro Pendreky, vybrané druhy, 80 gramů za 16,90. Rabi Bubble, vybrané druhy 0,75 litrů za 57,90. Sladká tečka tyčinka s kokosovou příchutí, 100 gramů za 12,90. Coop. Všechno dobré.

pro děti. Já vím, když se dva políbí, že to nemusí být z lásky a vůbec nic si neslíbí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Bohemilk, farmářské čerstvé plnotučné mléko, 1 litr za 24,90. Madeta 30% ajdam vážený, 100 gramů za 11,90. Míša zmrzlina vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Orion lentilky Hexatuba vybrané druhy 28 gramů za 14,90. Jihlavanka espresso nebo kréma intenze, zrnková káva 750 gramů za 269 korun. Coop, prodejny s Českou.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách Lay's chips nebo Styx, vybrané druhy za 24,90. Kiry z tvarohu a smetany, vybrané druhy, 100 gramů za 29,90. Kunín, sametový jogurt, vybrané druhy, 150 gramů za 7,90. Krásno, královská šunka, 100 gramů za 18,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Domestos Extended Power, vybrané druhy, 750 ml za 39,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Váha lapárky se sýrem 100 gramů za 18,90. Madeta 48% gouda vážená 100 gramů za 14,90. Madeta Lipánek trvanlivé mléko, vybrané druhy 250 ml za 9,90. Nescafé ledová káva, vybrané druhy 250 ml plech za 29,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko smetanový jogurt bílý, velké balení, 380 gramů za 19,90. Sladká tečka sušenky s náplní XXL 144 gramů za 19,90. Dle gusta zelí vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Marshall karibský rum Dublon půl litru za 199,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Power Magic Energy Drink Classic 250 ml plech za 9,90. Coop Premium 3-vrstvé kuchyňské utěrky 2x16 metrů v balení za 44,90. Babyland dětské vlhčené ubrousky 72 kusů v balení za 21,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hotová jídla vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Lenor Avivaš nebo Perličky, vybrané druhy z běžných 99,90 za 79,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Sladká tečka mražený kornout, vybrané druhy z běžných 12,90 za 9,90. Brev Power Active vybrané druhy, 2x 50 gramů v balení, z běžných 39,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s Českou.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Javořické párky z Kostelce za 11,90. Krahulecký princ za 24,90. Stejnek štýrská klobása za 19,90. Dle gusta vepřová šunka standardní za 16,90. Leko cikánský šál za 20,90. Mů písecké špekáčky za 14,90. Váhala pečený bochník za 21,90. Krásno šunková klobása za 18,90. Nebo vodňanské kuře kuřecí prsní šunka standardní za 13,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Bohemilk, farmářské čerstvé plnotučné mléko, 1 litr za 24,90. Madeta 30% Aidam vážený, 100 gramů za 11,90. Míša zmrzlina vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Orion lentilky Hexatuba vybrané druhy 28 gramů za 14,90. Jihlavanka espresso nebo kréma intenze, zrnková káva 750 gramů za 269 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Lay's chips nebo Styx, vybrané druhy za 24,90. Kiry z tvarohu a smetany, vybrané druhy, 100 gramů za 29,90. Kunín, sametový jogurt, vybrané druhy, 150 gramů za 7,90. Krásno, královská šunka, 100 gramů za 18,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Domestos Extended Power, vybrané druhy, 750 ml za 39,90. Coop, tady jsme doma. Yeah.

0: zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Váha lapárky se sýrem 100 gramů za 18,90. Madeta 48% gouda vážená 100 gramů za 14,90. Madeta Lipánek trvanlivé mléko, vybrané druhy 250 ml za 9,90. Nescafé ledová káva, vybrané druhy 250 ml plech za 29,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko smetanový jogurt bílý, velké balení, 380 gramů za 19,90. Sladká tečka sušenky s náplní XXL 144 gramů za 19,90. Dle gusta zelí vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Maršál karibský rum Dublon půl litru za 199,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Power Magic Energy Drink Classic 250 ml plech za 9,90. Coop Premium 3-vrstvé kuchyňské utěrky 2x16 metrů v balení za 44,90. Babyland dětské vlhčené ubrousky 72 kusů v balení za 21,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hotová jídla vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Lenor Avivaš nebo perličky vybrané druhy z běžných 99,90 za 79,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy z běžných 12,90 za 9,90. Bref Power Active vybrané druhy 2x 50 gramů v balení z běžných 39,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Javořické párky z Kostelce za 11,90. Krahulecký princ za 24,90. Stejnek štýrská klobása za 19,90. Dle gusta vepřová šunka standardní za 16,90. Leko cikánský šál za 20,90. Mů písecké špekáčky za 14,90. Váhala pečený bochník za 21,90. Krásno šunková klobása za 18,90. Nebo vodňanské kuře kuřecí prsní šunka standardní za 13,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky k oslavám Dne dětí Kinder čokoládě 100 gramů za 39,90, Orion Coco nebo Milena vybrané druhy za 12,90, Štork Nym 2 bombóny vybrané druhy za 14,90, Pedro Pendreky vybrané druhy 80 gramů za 16,90, Rabi Bubble vybrané druhy 0,75 litrů za 57,90. Sladká tečka tyčinka s kokosovou příchutí 100 gramů za 12,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Lay's chips nebo Styx, vybrané druhy za 24,90. Kiry z tvarohu a smetany, vybrané druhy, 100 gramů za 29,90. Kunín, sametový jogurt, vybrané druhy, 150 gramů za 7,90. Krásno, královská šunka, 100 gramů za 18,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Domestos Extended Power, vybrané druhy, 750 ml za 39,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Váha lapárky se sýrem 100 gramů za 18,90. Madeta 48% gouda vážená 100 gramů za 14,90. Madeta Lipánek trvanlivé mléko, vybrané druhy 250 ml za 9,90. Nescafé ledová káva, vybrané druhy 250 ml plech za 29,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko smetanový jogurt bílý, velké balení, 380 gramů za 19,90. Sladká tečka sušenky s náplní XXL 144 gramů za 19,90. Dle gusta zelí vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Marshall karibský rum Dublon půl litru za 199,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Power Magic Energy Drink Classic 250 ml plech za 9,90. Coop Premium 3-vrstvé kuchyňské utěrky 2x16 metrů v balení za 44,90. Babyland dětské vlhčené ubrousky 72 kusů v balení za 21,90. Coop, tady jsme doma.

0: kamarád?
1: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hotová jídla vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Lenor Avivaš nebo perličky, vybrané druhy, z běžných 99,90 za 79,90. Kofola, vybrané druhy, 2 litry, z běžných 26,90 za 19,90. Sladká tečka, mražený kornout, vybrané druhy, z běžných 12,90 za 9,90. Bref Power Active, vybrané druhy, 2x 50 gramů v balení, z běžných 39,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Javořické párky z Kostelce za 11,90. Krahulecký princ za 24,90. Stejnek štýrská klobása za 19,90. Dle gusta vepřová šunka standardní za 16,90. Leko cikánský šál za 20,90. Mů písecké špekáčky za 14,90. Váhala pečený bochník za 21,90. Krásno šunková klobása za 18,90. Nebo vodňanské kuře kuřecí prsní šunka standardní za 13,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky k oslavám Dne dětí Kinder čokoládě 100 gramů za 39,90, Orion Coco nebo Milena vybrané druhy za 12,90, Štork Nym 2 bombóny vybrané druhy za 14,90, Pedro Pendreky vybrané druhy 80 gramů za 16,90, Rabi Bubble vybrané druhy 0,75 litrů za 57,90. Sladká tečka tyčinka s kokosovou příchutí 100 gramů za 12,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Bohemilk, farmářské čerstvé plnotučné mléko, 1 litr za 24,90. Madeta 30% ajdam vážený, 100 gramů za 11,90. Míša zmrzlina vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Orion lentilky Hexatuba vybrané druhy 28 gramů za 14,90. Jihlavanka espresso nebo kréma intenze, zrnková káva 750 gramů za 269 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Váha lapárky se sýrem 100 gramů za 18,90. Madeta 48% gouda vážená 100 gramů za 14,90. Madeta Lipánek trvanlivé mléko, vybrané druhy 250 ml za 9,90. Nescafé ledová káva, vybrané druhy 250 ml plech za 29,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko smetanový jogurt bílý, velké balení, 380 gramů za 19,90. Sladká tečka sušenky s náplní XXL 144 gramů za 19,90. Dle gusta zelí vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Maršál karibský rum Dublon, půl litru za 199,90. Varoma ocet, 1 litr za 9,90. Power Magic Energy Drink Classic, 250 ml plech za 9,90. Coop Premium, 3vrstvé kuchyňské utěrky, 2x16 metrů v balení za 44,90. Babyland, dětské vlhčené ubrousky, 72 kusů v balení za 21,90. Coop, tady jsme doma.
1: Se spánky z břidlicových.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hotová jídla vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Lenor Avivaš nebo Perličky, vybrané druhy, z běžných 99,90 za 79,90. Kofola, vybrané druhy, 2 litry, z běžných 26,90 za 19,90. Sladká tečka, mražený kornout, vybrané druhy, z běžných 12,90 za 9,90. Bref Power Active, vybrané druhy, 2x 50 gramů v balení, z běžných 39,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Javořické párky z Kostelce za 11,90. Krahulecký princ za 24,90. Stejnek štýrská klobása za 19,90. Dle gusta vepřová šunka standardní za 16,90. Leko cikánský šál za 20,90. Mů písecké špekáčky za 14,90. Váhala pečený bochník za 21,90. Krásno šunková klobása za 18,90. Nebo vodňanské kuře kuřecí prsní šunka standardní za 13,90. Coop. Všechno dobré.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky k oslavám Dne dětí Kinder čokoládě 100 gramů za 39,90, Orion Coco nebo Milena vybrané druhy za 12,90, Štork Nym 2 bombóny vybrané druhy za 14,90, Pedro Pendreky vybrané druhy 80 gramů za 16,90, Rabi Bubble vybrané druhy 0,75 litrů za 57,90. Sladká tečka tyčinka s kokosovou příchutí 100 gramů za 12,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Bohemilk, farmářské čerstvé plnotučné mléko, 1 litr za 24,90. Madeta 30% Aidam vážený, 100 gramů za 11,90. Míša zmrzlina vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Orion lentilky Hexatuba vybrané druhy, 28 gramů za 14,90. Jihlavanka espresso nebo kréma intenze, zrnková káva 750 gramů za 269 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: stačí přece oheň z pece, chci mít jiný žár.
1: Můj Vilém peče housky a málo mě má rád. On očíčka má úzký a věčně chtěl by spát.
0: Jo, jo, jo, je to tak, je to tak.
2: Chudák holka.
0: Jenom mě nelitujte.
3: Vilém zkrátka v noci peče a ve dne spí.
0: Jenom ho nelitujte.

0: přesně bylo.
1: Je pěkný, že tě politovala, ale jestli pak ti něco poradila.
0: Pekařka ze Všetat, to se budete divit. Byl večer, vyšly hvězdy a v domě...

0: si marně po pekárně s těstem na rukách.
1: Můj Vilém nepek housky a měl mě hodně rád.
0: Už oči neměl ouzký a vůbec nechtěl spát.
1: To byla krása.
2: Cože si to dala na ten komín?

0: musí spát. Ať mě to zehněvá, mě to neva, jen když mě má rád.
1: Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Lay's chips nebo Styx, vybrané druhy za 24,90. Kiry z tvarohu a smetany, vybrané druhy, 100 gramů za 29,90. Kunín, sametový jogurt, vybrané druhy, 150 gramů za 7,90. Krásno, královská šunka, 100 gramů za 18,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Domestos Extended Power, vybrané druhy, 750 ml za 39,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko smetanový jogurt bílý, velké balení, 380 gramů za 19,90. Sladká tečka sušenky s náplní XXL 144 gramů za 19,90. Dle gusta zelí vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Marshall karibský rum Dublon, půl litru za 199,90. Varoma ocet, 1 litr za 9,90. Power Magic Energy Drink Classic, 250 ml plech za 9,90. Coop Premium, třívrstvé kuchyňské utěrky, 2x16 metrů v balení za 44,90. Babyland, dětské vlhčené ubrousky, 72 kusů v balení za 21,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hotová jídla vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Lenor Avivaš nebo perličky vybrané druhy z běžných 99,90 za 79,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy z běžných 12,90 za 9,90. Brev Power Active vybrané druhy 2x 50 gramů v balení z běžných 39,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Javořické párky z Kostelce za 11,90. Krahulecký princ za 24,90. Stejnek štýrská klobása za 19,90. Dle gusta vepřová šunka standardní za 16,90. Leko cikánský šál za 20,90. Mů písecké špekáčky za 14,90. Váhala pečený bochník za 21,90. Krásno šunková klobása za 18,90. Nebo vodňanské kuře kuřecí prsní šunka standardní za 13,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky k oslavám Dne dětí Kinder čokoládě 100 gramů za 39,90. Orion Coco nebo Milena, vybrané druhy za 12,90. Štork Nym 2 bombóny, vybrané druhy za 14,90. Pedro Pendreky, vybrané druhy 80 gramů za 16,90. Rabi Bubble, vybrané druhy 0,75 litrů za 57,90. Sladká tečka tyčinka s kokosovou příchutí 100 gramů za 12,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Bohemilk, farmářské čerstvé plnotučné mléko, 1 litr za 24,90. Madeta 30% Ajdam vážený, 100 gramů za 11,90. Míša zmrzlina vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Orion lentilky Hexatuba vybrané druhy 28 gramů za 14,90. Jihlavanka espresso nebo kréma intenze, zrnková káva 750 gramů za 269 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Lay's chips nebo Styx, vybrané druhy za 24,90. Kiry z tvarohu a smetany, vybrané druhy, 100 gramů za 29,90. Kunín, sametový jogurt, vybrané druhy, 150 gramů za 7,90. Krásno, královská šunka, 100 gramů za 18,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Domestos Extended Power, vybrané druhy, 750 ml za 39,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Váha lapárky se sýrem 100 gramů za 18,90. Madeta 48% gouda vážená 100 gramů za 14,90. Madeta Lipánek trvanlivé mléko, vybrané druhy 250 ml za 9,90. Nescafé ledová káva, vybrané druhy 250 ml plech za 29,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hotová jídla vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Lenor Avivaš nebo Perličky vybrané druhy z běžných 99,90 za 79,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy z běžných 12,90 za 9,90. Brev Power Active vybrané druhy 2x 50 gramů v balení z běžných 39,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Javořické párky z Kostelce za 11,90. Krahulecký princ za 24,90. Stejnek štýrská klobása za 19,90. Dle gusta vepřová šunka standardní za 16,90. Leko cikánský šál za 20,90. Mů písecké špekáčky za 14,90. Váhala pečený bochník za 21,90. Krásno šunková klobása za 18,90. Nebo vodňanské kuře kuřecí prsní šunka standardní za 13,90. Coop. Všechno dobré.

Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky k oslavám Dne dětí Kinder čokoládě 100 gramů za 39,90. Orion Coco nebo Milena, vybrané druhy za 12,90. Štork Nym 2 bombóny, vybrané druhy za 14,90. Pedro Pendreky, vybrané druhy 80 gramů za 16,90. Rabi Bubble, vybrané druhy 0,75 litrů za 57,90. Sladká tečka tyčinka s kokosovou příchutí 100 gramů za 12,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Bohemilk, farmářské čerstvé plnotučné mléko, 1 litr za 24,90. Madeta 30% ajdam vážený, 100 gramů za 11,90. Míša zmrzlina vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Orion lentilky Hexatuba vybrané druhy 28 gramů za 14,90. Jihlavanka espresso nebo kréma intenze, zrnková káva 750 gramů za 269 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Lay's chips nebo Styx, vybrané druhy za 24,90. Kiry z tvarohu a smetany, vybrané druhy, 100 gramů za 29,90. Kunín, sametový jogurt, vybrané druhy, 150 gramů za 7,90. Krásno, královská šunka, 100 gramů za 18,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Domestos Extended Power, vybrané druhy, 750 ml za 39,90. Coop, tady jsme doma.

za 9,90. Power Magic Energy Drink Classic 250 ml plech za 9,90. Coop Premium 3-vrstvé kuchyňské utěrky 2x16 metrů v balení za 44,90. Babyland dětské vlhčené ubrousky 72 kusů v balení za 21,90. Coop, tady jsme doma.

Vzal si dva lízinky, dvě hypotéky. Měl z toho nervy, tak začal brát léky. Do toho nějaký avantýr.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Javořické párky z Kostelce za 11,90. Krahulecký princ za 24,90. Stejnek štýrská klobása za 19,90. Dle gusta vepřová šunka standardní za 16,90. Leko cikánský šál za 20,90. Mů písecké špekáčky za 14,90. Váhala pečený bochník za 21,90. Krásno šunková klobása za 18,90. Nebo vodňanské kuře kuřecí prsní šunka standardní za 13,90. Kop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky k oslavám Dne dětí Kinder čokoládě 100 gramů za 39,90, Orion Coco nebo Milena vybrané druhy za 12,90, Štork Nym 2 bombóny vybrané druhy za 14,90, Pedro Pendreky vybrané druhy 80 gramů za 16,90, Rabi Bubble vybrané druhy 0,75 litrů za 57,90. Sladká tečka tyčinka s kokosovou příchutí 100 gramů za 12,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Bohemilk, farmářské čerstvé plnotučné mléko, 1 litr za 24,90. Madeta 30% ajdam vážený, 100 gramů za 11,90. Míša zmrzlina vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Orion lentilky Hexatuba vybrané druhy 28 gramů za 14,90. Jihlavanka espresso nebo kréma intenze, zrnková káva 750 gramů za 269 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Lay's chips nebo Styx, vybrané druhy za 24,90. Kiry z tvarohu a smetany, vybrané druhy, 100 gramů za 29,90. Kunín, sametový jogurt, vybrané druhy, 150 gramů za 7,90. Krásno, královská šunka, 100 gramů za 18,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Domestos Extended Power, vybrané druhy, 750 ml za 39,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Váhala párky se sýrem 100 gramů za 18,90. Madeta 48% gouda vážená 100 gramů za 14,90. Madeta Lipánek trvanlivé mléko, vybrané druhy 250 ml za 9,90. Nescafé ledová káva, vybrané druhy 250 ml plech za 29,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko smetanový jogurt bílý, velké balení, 380 gramů za 19,90. Sladká tečka sušenky s náplní XXL 144 gramů za 19,90. Dle gusta zelí vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Maršál karibský rum Dublon půl litru za 199,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Power Magic Energy Drink Classic 250 ml plech za 9,90. Coop Premium 3-vrstvé kuchyňské utěrky 2x16 metrů v balení za 44,90. Babyland dětské vlhčené ubrousky 72 kusů v balení za 21,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hotová jídla vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Lenor Avivaš nebo Perličky vybrané druhy z běžných 99,90 za 79,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy z běžných 12,90 za 9,90. Brev Power Active vybrané druhy 2x 50 gramů v balení z běžných 39,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Javořické párky z Kostelce za 11,90. Krahulecký princ za 24,90. Stejnek štýrská klobása za 19,90. Dle gusta vepřová šunka standardní za 16,90. Leko cikánský šál za 20,90. Mů písecké špekáčky za 14,90. Váhala pečený bochník za 21,90. Krásno šunková klobása za 18,90. Nebo vodňanské kuře kuřecí prsní šunka standardní za 13,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky k oslavám Dne dětí Kinder čokoládě 100 gramů za 39,90, Orion Coco nebo Milena vybrané druhy za 12,90, Štork Nym 2 bombóny vybrané druhy za 14,90, Pedro Pendreky vybrané druhy 80 gramů za 16,90, Rabi Bubble vybrané druhy 0,75 litrů za 57,90. Sladká tečka tyčinka s kokosovou příchutí 100 gramů za 12,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Bohemilk, farmářské čerstvé plnotučné mléko, 1 litr za 24,90. Madeta 30% ajdam vážený, 100 gramů za 11,90. Míša zmrzlina vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Orion lentilky Hexatuba vybrané druhy 28 gramů za 14,90. Jihlavanka espresso nebo kréma intenze, zrnková káva 750 gramů za 269 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Lay's chips nebo Styx, vybrané druhy za 24,90. Kiry z tvarohu a smetany, vybrané druhy, 100 gramů za 29,90. Kunín, sametový jogurt, vybrané druhy, 150 gramů za 7,90. Krásno, královská šunka, 100 gramů za 18,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Domestos Extended Power, vybrané druhy, 750 ml za 39,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Váhala párky se sýrem 100 gramů za 18,90. Madeta 48% gouda vážená 100 gramů za 14,90. Madeta Lipánek trvanlivé mléko, vybrané druhy 250 ml za 9,90. Nescafé ledová káva, vybrané druhy 250 ml plech za 29,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko smetanový jogurt bílý, velké balení, 380 gramů za 19,90. Sladká tečka sušenky s náplní XXL 144 gramů za 19,90. Dle gusta zelí vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Maršál karibský rum Dublon půl litru za 199,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Power Magic Energy Drink Classic 250 ml plech za 9,90. Coop Premium 3 vrstvé kuchyňské utěrky 2x16 metrů v balení za 44,90. Babyland dětské vlhčené ubrousky 72 kusů v balení za 21,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Javořické párky z Kostelce za 11,90. Krahulecký princ za 24,90. Stejnek štýrská klobása za 19,90. Dle gusta vepřová šunka standardní za 16,90. Leko cikánský šál za 20,90. Mů písecké špekáčky za 14,90. Váhala pečený bochník za 21,90. Krásno šunková klobása za 18,90. Nebo vodňanské kuře kuřecí prsní šunka standardní za 13,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky k oslavám Dne dětí. Kinder čokoláte 100 gramů za 39,90. Orion Coco nebo Milena, vybrané druhy za 12,90. Štork Nym 2 bombóny, vybrané druhy za 14,90. Pedro Pendreky, vybrané druhy 80 gramů za 16,90. Rabi Bubble, vybrané druhy 0,75 litrů za 57,90. Sladká tečka tyčinka s kokosovou příchutí 100 gramů za 12,90. Coop, všechno dobré.

pravda. Neplatím hotovostí z pásu, neplatím mladolčivita. Za zády hledám cizí jezdce,

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Bohemilk, farmářské čerstvé plnotučné mléko, 1 litr za 24,90. Madeta 30% Aidam vážený, 100 gramů za 11,90. Míša zmrzlina vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Orion lentilky Hexatuba vybrané druhy, 28 gramů za 14,90. Jihlavanka espresso nebo kréma intenze, zrnková káva 750 gramů za 269 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Lay's chips nebo Styx, vybrané druhy za 24,90. Kiry z tvarohu a smetany, vybrané druhy, 100 gramů za 29,90. Kunín, sametový jogurt, vybrané druhy, 150 gramů za 7,90. Krásno, královská šunka, 100 gramů za 18,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Domestos Extended Power, vybrané druhy, 750 ml za 39,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Váha lapárky se sýrem 100 gramů za 18,90. Madeta 48% gouda vážená 100 gramů za 14,90. Madeta Lipánek trvanlivé mléko, vybrané druhy 250 ml za 9,90. Nescafé ledová káva, vybrané druhy 250 ml plech za 29,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko smetanový jogurt bílý, velké balení, 380 gramů za 19,90. Sladká tečka sušenky s náplní XXL 144 gramů za 19,90. Dle gusta zelí vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Maršál karibský rum Dublon, půl litru za 199,90. Varoma ocet, 1 litr za 9,90. Power Magic Energy Drink Classic, 250 ml plech za 9,90. Coop Premium, 3vrstvé kuchyňské utěrky, 2x16 metrů v balení za 44,90. Babyland, dětské vlhčené ubrousky, 72 kusů v balení za 21,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hotová jídla vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Lenor Avivaš nebo Perličky, vybrané druhy, z běžných 99,90 za 79,90. Kofola, vybrané druhy, 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Sladká tečka mražený kornout, vybrané druhy, z běžných 12,90 za 9,90. Brev Power Active, vybrané druhy, 2x 50 gramů v balení, z běžných 39,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Javořické párky z Kostelce za 11,90. Krahulecký princ za 24,90. Stejnek štýrská klobása za 19,90. Dle gusta vepřová šunka standardní za 16,90. Leko cikánský šál za 20,90. Mů písecké špekáčky za 14,90. Váhala pečený bochník za 21,90. Krásno šunková klobása za 18,90. Nebo vodňanské kuře kuřecí prsní šunka standardní za 13,90. Kop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky k oslavám Dne dětí. Kinder čokoládě 100 gramů za 39,90. Orion, Coco nebo Milena, vybrané druhy za 12,90. Štork, Nym 2, bombóny, vybrané druhy za 14,90. Pedro Pendreky, vybrané druhy, 80 gramů za 16,90. Rabi Bubble, vybrané druhy 0,75 litrů za 57,90. Sladká tečka tyčinka s kokosovou příchutí 100 gramů za 12,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Bohemilk, farmářské čerstvé plnotučné mléko, 1 litr za 24,90. Madeta 30% Aidam vážený, 100 gramů za 11,90. Míša zmrzlina vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Orion lentilky Hexatuba vybrané druhy 28 gramů za 14,90. Jihlavanka espresso nebo kréma intenze, zrnková káva 750 gramů za 269 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

zákazníci. Vybírejte nyní na našich prodejnách. Lay's chips nebo Styx, vybrané druhy za 24,90. Kiry z tvarohu a smetany, vybrané druhy, 100 gramů za 29,90. Kunín, sametový jogurt, vybrané druhy, 150 gramů za 7,90. Krásno, královská šunka, 100 gramů za 18,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Domestos Extended Power, vybrané druhy, 750 ml za 39,90. Coop, tady jsme.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Váha lapárky se sýrem 100 gramů za 18,90. Madeta 48% gouda vážená 100 gramů za 14,90. Madeta Lipánek trvanlivé mléko, vybrané druhy 250 ml za 9,90. Nescafé ledová káva, vybrané druhy 250 ml plech za 29,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko smetanový jogurt bílý, velké balení, 380 gramů za 19,90. Sladká tečka sušenky s náplní XXL 144 gramů za 19,90. Dle gusta zelí vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Marshall karibský rum Dublon, půl litru za 199,90. Varoma ocet, 1 litr za 9,90. Power Magic Energy Drink Classic, 250 ml plech za 9,90. Coop Premium, 3 vrstvé kuchyňské utěrky, 2x16 metrů v balení za 44,90. Babyland, dětské vlhčené ubrousky, 72 kusů v balení za 21,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Ranko trvanlivé polotučné mléko, 1 litr za 11,90. Nový den, espresso pražená mletá káva, 250 gramů za 59,90. Stará myslivecká originál, 0,5 litru za 159,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hotová jídla vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Lenor Avivaš nebo perličky vybrané druhy z běžných 99,90 za 79,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy z běžných 12,90 za 9,90. Brev Power Active vybrané druhy 2x 50 gramů v balení z běžných 39,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Bohemilk, farmářské čerstvé plnotučné mléko, 1 litr za 24,90. Madeta 30% Ajdam vážený, 100 gramů za 11,90. Míša zmrzlina vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Orion lentilky Hexatuba vybrané druhy, 28 gramů za 14,90. Jihlavanka espresso nebo kréma intenze, zrnková káva 750 gramů za 269 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Lay's chips nebo Styx, vybrané druhy za 24,90. Kiry z tvarohu a smetany, vybrané druhy, 100 gramů za 29,90. Kunín, sametový jogurt, vybrané druhy, 150 gramů za 7,90. Krásno, královská šunka, 100 gramů za 18,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Domestos Extended Power, vybrané druhy, 750 ml za 39,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Váhala párky se sýrem 100 gramů za 18,90. Madeta 48% gouda vážená 100 gramů za 14,90. Madeta Lipánek trvanlivé mléko, vybrané druhy 250 ml za 9,90. Nescafé ledová káva, vybrané druhy 250 ml plech za 29,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko smetanový jogurt bílý, velké balení, 380 gramů za 19,90. Sladká tečka sušenky s náplní XXL 144 gramů za 19,90. Dle gusta zelí vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Marshall karibský rum Dublon, půl litru za 199,90. Varoma ocet, 1 litr za 9,90. Power Magic Energy Drink Classic, 250 ml plech za 9,90. Coop Premium, 3vrstvé kuchyňské utěrky, 2x16 metrů v balení za 44,90. Babyland, dětské vlhčené ubrousky, 72 kusů v balení za 21,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Javořické párky z Kostelce za 11,90. Krahulecký princ za 24,90. Stejnek štýrská klobása za 19,90. Dle gusta vepřová šunka standardní za 16,90. Leko cikánský šál za 20,90. Mů písecké špekáčky za 14,90. Váhala pečený bochník za 21,90. Krásno šunková klobása za 18,90. Nebo vodňanské kuře kuřecí prsní šunka standardní za 13,90. Coop. Všechno dobré.

hot for you, too hot for me, too hot for you, come on.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Ranko trvanlivé polotučné mléko, 1 litr za 11,90. Nový den, espresso pražená mletá káva, 250 gramů za 59,90. Stará myslivecká originál, půl litru za 159,90.
1: Coop, všechno dobré.

všetky slová tu už mali. Všetko je tu cudzie.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hotová jídla vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Lenor Aviváš nebo Perličky, vybrané druhy, z běžných 99,90 za 79,90. Kofola, vybrané druhy, 2 litry, z běžných 26,90 za 19,90. Sladká tečka, mražený kornout, vybrané druhy, z běžných 12,90 za 9,90. Bref Power Active, vybrané druhy, 2x 50 gramů v balení, z běžných 39,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Bohemilk, farmářské čerstvé plnotučné mléko, 1 litr za 24,90. Madeta 30% Aidam vážený, 100 gramů za 11,90. Míša zmrzlina vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Orion lentilky Hexatuba vybrané druhy, 28 gramů za 14,90. Jihlavanka espresso nebo kréma intenze, zrnková káva 750 gramů za 269 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách Lay's chips nebo Styx, vybrané druhy za 24,90. Kiry z tvarohu a smetany, vybrané druhy, 100 gramů za 29,90. Kunín, sametový jogurt, vybrané druhy, 150 gramů za 7,90. Krásno, královská šunka, 100 gramů za 18,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Domestos Extended Power, vybrané druhy, 750 ml za 39,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Váha lapárky se sýrem 100 gramů za 18,90. Madeta 48% gouda vážená 100 gramů za 14,90. Madeta Lipánek trvanlivé mléko, vybrané druhy 250 ml za 9,90. Nescafé ledová káva, vybrané druhy 250 ml plech za 29,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko smetanový jogurt bílý, velké balení, 380 gramů za 19,90. Sladká tečka sušenky s náplní XXL, 144 gramů za 19,90. Dle gusta zelí vybrané druhy, 500 gramů za 24,90. Marshall karibský rum Dublon, půl litru za 199,90. Varoma ocet, 1 litr za 9,90. Power Magic Energy Drink Classic, 250 ml plech za 9,90. Coop Premium, 3 vrstvé kuchyňské utěrky, 2x16 metrů v balení za 44,90. Babyland, dětské vlhčené ubrousky, 72 kusů v balení za 21,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Javořické párky z Kostelce za 11,90. Krahulecký princ za 24,90. Stejnek štýrská klobása za 19,90. Dle gusta vepřová šunka standardní za 16,90. Leko cikánský šál za 20,90. Mů písecké špekáčky za 14,90. Váhala pečený bochník za 21,90. Krásno šunková klobása za 18,90. Nebo vodňanské kuře kuřecí prsní šunka standardní za 13,90. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Ranko trvanlivé polotučné mléko, 1 litr za 11,90. Nový den, espresso pražená mletá káva, 250 gramů za 59,90. Stará myslivecká originál, půl litru za 159,90.
1: Coop, všechno dobré.